Vítam vás, drahí moji rodáky. Várem do vás Lemko z Podkarpatia, kde žili moji sestry i bratia, Huľuťak Stefan z Odrechovy. Trmajte sa dobrý. Pozdravljam sluhače Renkivskog radija, no. Mislim, že trimajte.